Vážení poslucháči, počúvali ste záznam bohoslúžieb zboru Bratskej jednoty baptistov Bratislava Palisády. Kázal Dávid Mário Chochút. Na prenose spolupracovali Miroslav Tola, Marián Veselý a Matej Sinak.

Milí poslucháči, reláciu Husličky z Javora pre vás dnes pripravili Mirka Záhumenská, Miloš Krmíček a Marián Minárik. Nech vám dobre ladí a do počutia.